0: Odpočíváš s Rádiem B.
1: Denna rajo jam chamme. Di thastong pikanga yot pathoret.

Dobrou noc s Rádiem B.

Radio B. I don't tapped out now for this.

Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Během vlny veder se lidé vydávají k vodě nebo rovnou na vodu. Jeden z nejoblíbenějších úseků v Česku najdete na Vltavě mezi Vyšším Brodem a Boršovem. I když je hladina těsně nad hranicí sucha, řeka se plní vodáky, kteří čelí zrádným jezům. Herbertovský jez způsobil během několika hodin jen drobné materiální ztráty, naštěstí bez zranění. V Česku zbývá posledních 81 balení léků na rakovinu prsu. Ministerstvo zdravotnictví reaguje nedostatkem tamoxifenu mimořádným opatřením. Léky obsahující tuto látku, které nejsou v Česku registrované, mohou nyní lékárníci pacientkám vydávat. Na politické scéně České republiky jsou motoristé sobě aktivní již 4 roky, ale stále se jim nedaří plně etablovat. V komunálních volbách se angažují pouze ve 3 největších městech a několika dalších obcích. Do Senátu nepůjdou a místo toho podpoří kandidáty stran ANO a SPD. Torzo bývalé výškové budovy 34 v areálu Svit ve Zlíně bylo předáno demoliční firmě. Tento objekt má být zbořen přibližně do 1 měsíce. Podle vyjádření Marcela Schmidta, ředitele marketingu a komunikace společnosti Cream, která je vlastníkem budovy, bude postup zajištěn efektivně a bezpečně. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Pifoviny každé úterý a neděli na rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Během vlny veder se lidé vydávají k vodě nebo rovnou na vodu. Jeden z nejoblíbenějších úseků v Česku najdete na Vltavě mezi Vyšším Brodem a Boršovem. I když je hladina těsně nad hranicí sucha, řeka se plní vodáky, kteří čelí zrádným jezům. Herbertovský jez způsobil během několika hodin jen drobné materiální ztráty, naštěstí bez zranění. V Česku zbývá posledních 81 balení léků na rakovinu prsu. Ministerstvo zdravotnictví reaguje nedostatkem tamoxifenu mimořádným opatřením. Léky obsahující tuto látku, které nejsou v Česku registrované, mohou nyní lékárníci pacientkám vydávat. Na politické scéně České republiky jsou motoristé sobě aktivní již 4 roky, ale stále se jim nedaří plně etablovat. V komunálních volbách se angažují pouze ve 3 největších městech a několika dalších obcích. Do Senátu nepůjdou a místo toho podpoří kandidáty stran ANO a SPD. Torzo bývalé výškové budovy 34 v areálu Svit ve Zlíně bylo předáno demoliční firmě. Tento objekt má být zbořen přibližně do 1 měsíce. Podle vyjádření Marcela Schmidta, ředitele marketingu a komunikace společnosti Cream, která je vlastníkem budovy, bude postup zajištěn efektivně a bezpečně. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Music.

music.

0: music. Play music.
1: News! News!

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Během vlny veder se lidé vydávají k vodě nebo rovnou na vodu. Jeden z nejoblíbenějších úseků v Česku najdete na Vltavě mezi Vyšším Brodem a Boršovem. I když je hladina těsně nad hranicí sucha, řeka se plní vodáky, kteří čelí zrádným jezům. Herbertovský jez způsobil během několika hodin jen drobné materiální ztráty, naštěstí bez zranění. V Česku zbývá posledních 81 balení léků na rakovinu prsu. Ministerstvo zdravotnictví reaguje nedostatkem tamoxifenu mimořádným opatřením. Léky obsahující tuto látku, které nejsou v Česku registrované, mohou nyní lékárníci pacientkám vydávat. Na politické scéně České republiky jsou motoristé sobě aktivní již 4 roky, ale stále se jim nedaří plně etablovat. V komunálních volbách se angažují pouze ve 3 největších městech a několika dalších obcích. Do Senátu nepůjdou a místo toho podpoří kandidáty stran ANO a SPD. Torzo bývalé výškové budovy 34 v areálu Svit ve Zlíně bylo předáno demoliční firmě. Tento objekt má být zbořen přibližně do 1 měsíce. Podle vyjádření Marcela Schmidta, ředitele marketingu a komunikace společnosti Cream, která je vlastníkem budovy, bude postup zajištěn efektivně a bezpečně. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Zpomal s náma. Na Béčku.
2: Of course I've been drinking to think I own the place. You know how uncertain I get by getting replaced. I grew tired of switching from tears to crazy haze. Relentless and sickness, I hit to pick up my face.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: James Cameron se zdá být neochvějný ve své ambici pokračovat v příbězích ságou Pandora. Navzdory menšímu propadu u Avatar Oheň a popel v porovnání s předchozími díly. Režisér má již hotové scénáře pro Avatar 4 a Avatar 5 a čeká na schválení od Disney. Cameron také naznačuje své touhy po Avatar 6, což naznačuje jeho záměry až do 2026. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Spartianský ofenzivní záložník Adam Karabec má důvod k úsměvu po vítězství Pražanů 2 ku 1 nad Lyonem v prvním duelu třetího předkola Ligy mistrů. I když připustil, že některé šance zůstaly nevyužity, Karabec věří, že cesta do další fáze je otevřená. Utkání přineslo Sparty nejen 3 důležité body, ale především sebevědomí do budoucích zápasů. Hapoel Bírševa doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů zvítězil 1-0 nad Červenou zvezdou Bělehrad. Poražený z dvojzápasu čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy souboj s Viktorií Plzeň. Odvety se odehrají za pár dní, takže fanoušci Plzně se mají na co těšit. Spartu nepoložil vlastní gól Martina Suchomela do šatny a otočila zápas s Lyonem na 2-1. Rineš a Mercado v rozmezí 63 až 69 minut zajistili vítězství. Hostující Corentin Tolisso zároveň neproměnil penaltu, což spečetilo osud francouzského týmu. Světový fotbal stojí před rozcestím, kdy šéf FIFA Gianni Infantino čelí kritice za plán prodat podíly z mistrovství světa soukromým investorům. Jeho krok vyvolal vlnu odporu, kdy UEFA v sobotu oznámila, že v Infantina ztratila důvěru a někteří kritici zvažují nespolupracovat s FIFA. S blížícími se volbami se tak uchýlil na tenký led, kde se hraje o důvěru, pozici a budoucnost světového fotbalu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme posluchače rádia B ze světa módy a oděvních inovací. Americká oděvní společnost Herkleon nedávno představila svoji inovaci Herkshirt v 5.0, což je tričko, které podle jejich slov vydrží více než 30 dní bez zápachu. Možná budoucnost bez častého praní, co myslíte? Loučíme se s vámi, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Během vlny veder se lidé vydávají k vodě nebo rovnou na vodu. Jeden z nejoblíbenějších úseků v Česku najdete na Vltavě mezi Vyšším Brodem a Boršovem. I když je hladina těsně nad hranicí sucha, řeka se plní vodáky, kteří čelí zrádným jezům. Herbertovský jez způsobil během několika hodin jen drobné materiální ztráty, naštěstí bez zranění. V Česku zbývá posledních 1,80 balení léků na rakovinu prsu. Ministerstvo zdravotnictví reaguje nedostatkem tamoxifenu mimořádným opatřením. Léky obsahující tuto látku, které nejsou v Česku registrované, mohou nyní lékárníci pacientkám vydávat. Na politické scéně České republiky jsou motoristé sobě aktivní již 4 roky, ale stále se jim nedaří plně etablovat. V komunálních volbách se angažují pouze ve 3 největších městech a několika dalších obcích. Do Senátu nepůjdou a místo toho podpoří kandidáty stran ANO a SPD. Torzo bývalé výškové budovy 34 v areálu Svit ve Zlíně bylo předáno demoliční firmě. Tento objekt má být zbořen přibližně do 1 měsíce. Podle vyjádření Marcela Schmidta, ředitele marketingu a komunikace společnosti Cream, která je vlastníkem budovy, bude postup zajištěn efektivně a bezpečně. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: A teď si dáme rokovou

together for a future. Let's go.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Skotská kapela Trash Can Sinatras přináší po 10 letech album Ever the Optimist, které je elegantní a povznášející, přičemž uznává tíhu času. Jejich hořkosladký tón nabývá na významu po nedávné tragické smrti kytaristy a zpěváka Johna Douglase. Album vyšlo pod hlavičkou labelu Merge Records. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Tvoje srdce bije v houseovém rytmu.
2: Silhouettes rushing in. There's wave

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Spartianský ofenzivní záložník Adam Karabec má důvod k úsměvu po vítězství Pražanů 2:1 nad Lyonem v prvním duelu třetího předkola Ligy mistrů. I když připustil, že některé šance zůstaly nevyužity, Karabec věří, že cesta do další fáze je otevřená. Utkání přineslo Sparty nejen 3 důležité body, ale především sebevědomí do budoucích zápasů. Hapoel Bírševa doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů zvítězil 1:0 nad Červenou zvezdou Bělehrad. Poražený z dvojzápasu čeká ve čtvrtém předkole Evropské ligy souboj s Viktorií Plzeň. Odvety se odehrají za pár dní, takže fanoušci Plzně se mají na co těšit. Spartu nepoložil vlastní gól Martina Suchomela do šatny a otočila zápas s Lyonem na 2:1. Rineš a Mercado v rozmezí 63 až 69 minut zajistili vítězství. Hostující Corentin Tolisso zároveň neproměnil penaltu, což spečetilo osud francouzského týmu. Světový fotbal stojí před rozcestím, kdy šéf FIFA Gianni Infantino čelí kritice za plán prodat podíly z mistrovství světa soukromým investorům. Jeho krok vyvolal vlnu odporu, kdy UEFA v sobotu oznámila, že v Infantina ztratila důvěru a někteří kritici zvažují nespolupracovat s FIFA. S blížícími se volbami se tak uchýlil na tenký led, kde se hraje o důvěru, pozici a budoucnost světového fotbalu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.
1: Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz.
2: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Pohodička s reggae na Béčku.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V Praze u stanice IP Pavlova došlo v červenci k dopravní nehodě, kterou způsobil poslanec motoristů Filip Turek. Policie nyní zahájila trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti, ale zatím nikoho neobvinila. Nehoda má potenciál mít soudní dohru, pokud se prokáže trestná činnost. Úterní bouřky zasáhly střední a severní Čechy, způsobily poničení střech a vyvrátily stovky stromů, obzvláště v Novém Boru. Nárazy větru v Libereckém kraji dosahovaly rychlosti přes 100 km za hodinu. Hasiči zasahovali u 140 událostí během jediné noci. Skoro 3/4 Čechů vnímají klimatickou změnu jako vážný problém, přičemž 45% z nich volá po urgentním řešení. Nadpoloviční většina voličů napříč stranami, s výjimkou SPD, považuje klimatickou krizi za závažnou. Koaliční motoristé, kteří krizi považují za ukončenou, ji popírají více než SPD. Strana Právo, respekt, odbornost, PRO, která před rokem získala ve sněmovně mandát pro svého předsedu Jindřicha Rajchla, ve spojení s SPD plánuje vyslat 4 kandidáty do senátních voleb. V Trutnově se rozhodla jít proti SPD kandidátem Radkem Mrázem z Úpice. Toto rozhodnutí ukazuje na narůstající soutěživost a strategické rozdíly mezi oběma politickými subjekty. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V Praze u stanice IP Pavlova došlo v červenci k dopravní nehodě, kterou způsobil poslanec motoristů Filip Turek. Policie nyní zahájila trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti, ale zatím nikoho neobvinila. Nehoda má potenciál mít soudní dohru, pokud se prokáže trestná činnost. Úterní bouřky zasáhly střední a severní Čechy, způsobily poničení střech a vyvrátily stovky stromů, obzvláště v Novém Boru. Nárazy větru v Libereckém kraji dosahovaly rychlosti přes 100 km za hodinu. Hasiči zasahovali u 140 událostí během jediné noci. Skoro 3/4 Čechů vnímají klimatickou změnu jako vážný problém, přičemž 45% z nich volá po urgentním řešení. Nadpoloviční většina voličů napříč stranami, s výjimkou SPD, považuje klimatickou krizi za závažnou. Koaliční motoristé, kteří krizi považují za ukončenou, ji popírají více než SPD. Strana Právo, respekt, odbornost, PRO, která před rokem získala ve sněmovně mandát pro svého předsedu Jindřicha Rajchla ve spojení s SPD, plánuje vyslat 4 kandidáty do senátních voleb. V Trutnově se rozhodla jít proti SPD kandidátem Radkem Mrázem z Úpice. Toto rozhodnutí ukazuje na narůstající soutěživost a strategické rozdíly mezi oběma politickými subjekty. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová etická komise České ligy rozdávala tresty jako na běžícím pásu. Samuel Šeguc z Karviné dostal stopku na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun za úpravu skóre a mlčení o nesrovnalostech. Jakub Elbel bude jen zírat na hru 3 měsíce z lavičky a David Látal se sice na hřiště vrátí po dvou, ale kamarádi už ho jistě varovali, že ostré starty jsou až v 2024. Francouzská média nemají slitování s fotbalisty Lyonu, kteří znehybnili na Letné při porážce od Sparty poměrem 1:2. Bezradná obrana a strach z porážky charakterizovaly jejich výkon, což fanoušky Olympik určitě nepotěšilo. Pokud chtějí v odvetě postoupit, musí výrazně zlepšit svůj herní styl, jinak se budou moci rozloučit s Ligou mistrů i v roce 2024. Mistrovství Evropy v atletice se odehrává od 10. do 16. srpna v Birmingham a mezi českými nominanty nechybí 52 atletů. Naše oštěpařská hvězda Jakub Vadlejch obhajuje titul a můžete se těšit na Lourdes Glorie Manuel, halovou mistryň světa z 2023. ČT Sport nabídne kompletní program a díky multipřenosům na ČT Sport Plus si vyberete disciplínu, která vás zajímá. Vojtěch Bernacký po 30 letech v České televizi odhaluje svůj recept na úspěch. Tréma vás umí pořádně nakopnout a přeměnit na zdroj energie. V podcastu Fokus se dělí o historky z olympijského Nagana a svoji zkušenost s psacími stroji i moderními živými vstupy přímo z mobilních telefonů. Posluchači se tak mohou těšit na nálož historie, humoru a skvělého vyprávění od jedné z ikon českého sportovního zpravodajství. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká republika uzavírá svůj generální konzulát v Hongkongu, jak oznámilo ministerstvo zahraničí, s platností k závěru letošního září. Agenda konzulátu bude převedena na velvyslanectví v Pekingu, což odráží změny v diplomatických aktivitách České republiky v regionu. Současně s tím ministerstvo připravuje otevření dalšího zastupitelského úřadu v Miami na začátku října. Češi neustále podporují Ukrajinu napadenou Ruskem a posílají finanční prostředky na různé sbírky. Organizace jako například Dárek pro Putina zaznamenávají rekordní příspěvky, ale varují před přílišným optimismem. I přes vojenské úspěchy na ruském území je situace na frontě náročná a podpora je nezbytná. Na Ještědu v Liberci byla vandalem poničena unikátní okna na vysílači a hotelu, která se v nejbližší době měnit nebudou. Liberecký kraj, vlastnící tuto památku, rozhodl o jejich odborné opravě, přičemž aktuálně se čeká na odhad nákladů na obnovu. Přesná částka zatím nebyla stanovena, nicméně opravy zajistí zachování původního designu oken. Adam Egert, 29-letý pachatel z Prahy, byl odsouzen k 18-letému trestu vězení za vraždu seniorky, kterou ubodal 16 ranami. Pražský vrchní soud zamítl jeho odvolání jako nedůvodné, čímž potvrdil původní rozsudek městského soudu. Rozsudek je nyní pravomocný a Egert stráví za mřížemi příštích 18 let. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: our eternity of the moment.
1: That's what I'm saying.
2: Jsme blázni do muziky.
3: I do sportu. Do sportu.
4: Na rádiu B.
5: Fotbalová etická komise České kerem rozdávala tresty jako na běžícím pásu. Samuel Šigut z Karviné dostal stopku na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun za úpravu skóre a mlčení o nesrovnalostech. Jakub Elbel bude jen zírat na hru 3 měsíce z lavičky a David Látal se sice na hřiště vrátí po dvou, ale kamarádi už ho jistě varovali, že ostré starty jsou až v 2024. Francouzská média nemají slitování s fotbalisty Lyonu, kteří znehybnili na Letné při porážce od Sparty poměrem 1:2. Bezradná obrana a strach z porážky charakterizovaly jejich výkon, což fanoušky Olympic určitě nepotěšilo. Pokud chtějí v odvetě postoupit, musí výrazně zlepšit svůj herní styl, jinak se budou moci rozloučit s Ligou mistrů i v roce 2024. Mistrovství Evropy v atletice se odehrává od 10. do 16. srpna v Birmingham a mezi českými nominanty nechybí 52 atletů. Naše oštěpařská hvězda Jakub Vadlejch obhajuje titul a můžete se těšit na Lourdes Glorie Manuel, halovou mistryni světa z 2023. ČT Sport nabídne kompletní program a díky multipřenosům na ČT Sport Plus si vyberete disciplínu, která vás zajímá. Vojtěch Bernacký po 30 letech v České televizi odhaluje svůj recept na úspěch. Tréma vás umí pořádně nakopnout a přeměnit na zdroj energie. V podcastu Fokus se dělí o historky z olympijského Nagana a svoji zkušenost s psacími stroji i moderními živými vstupy přímo z mobilních telefonů. Posluchači se tak mohou těšit na nálož historie, humoru a skvělého vyprávění od jedné z ikon českého sportovního zpravodajství. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
6: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme posluchače rádia B ze světa módy a oděvních inovací. Americká oděvní společnost Hercleon nedávno představila svoji inovaci Herkshirt v 5.0, což je tričko, které podle jejich slov vydrží více než 30 dní bez zápachu. Možná budoucnost bez častého praní, co myslíte? Loučíme se s vámi, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rokuj s námi na Béčku.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká republika uzavírá svůj generální konzulát v Hongkongu, jak oznámilo ministerstvo zahraničí, s platností k závěru letošního září. Agenda konzulátu bude převedena na velvyslanectví v Pekingu, což odráží změny v diplomatických aktivitách České republiky v regionu. Současně s tím ministerstvo připravuje otevření dalšího zastupitelského úřadu v Miami na začátku října. Češi neustále podporují Ukrajinu napadenou Ruskem a posílají finanční prostředky na různé sbírky. Organizace jako například Dárek pro Putina zaznamenávají rekordní příspěvky, ale varují před přílišným optimismem. I přes vojenské úspěchy na ruském území je situace na frontě náročná a podpora je nezbytná. Na Ještědu v Liberci byla vandalem poničena unikátní okna na vysílači a hotelu, která se v nejbližší době měnit nebudou. Liberecký kraj, vlastnící tuto památku, rozhodl o jejich odborné opravě, přičemž aktuálně se čeká na odhad nákladů na obnovu. Přesná částka zatím nebyla stanovena, nicméně opravy zajistí zachování původního designu oken. Adam Eggert, 29-letý pachatel z Prahy, byl odsouzen k 18-letému trestu vězení za vraždu seniorky, kterou ubodal 16 ranami. Pražský vrchní soud zamítl jeho odvolání jako nedůvodné, čímž potvrdil původní rozsudek městského soudu. Rozsudek je nyní pravomocný a Eggert stráví za mřížemi příštích 18 let. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Skotská kapela Trash Can Sinatras přináší po 10 letech album Ever the Optimist, které je elegantní a povznášející, přičemž uznává tíhu času. Jejich hořkosladký tón nabývá na významu po nedávné tragické smrti kytaristy a zpěváka Johna Douglase. Album vyšlo pod hlavičkou labelu Merge Records. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová etická komise České ligy rozdávala tresty jako na běžícím pásu. Samuel Šigut z Karviné dostal stopku na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun za úpravu skóre a mlčení o nesrovnalostech. Jakub Elbel bude jen zírat na hru 3 měsíce z lavičky a David Látal se sice na hřiště vrátí po dvou, ale kamarádi už ho jistě varovali, že ostré starty jsou až v 2024. Francouzská média nemají slitování s fotbalisty Lyonu, kteří znehybnili na Letné při porážce od Sparty poměrem 1:2. Bezradná obrana a strach z porážky charakterizovaly jejich výkon, což fanoušky Olympic určitě nepotěšilo. Pokud chtějí v odvetě postoupit, musí výrazně zlepšit svůj herní styl, jinak se budou moci rozloučit s Ligou mistrů i v roce 2024. Mistrovství Evropy v atletice se odehrává od 10. do 16. srpna v Birmingham a mezi českými nominanty nechybí 52 atletů. Naše oštěpařská hvězda Jakub Vadlejch obhajuje titul a můžete se těšit na Lourdes Glorie Manuel, halovou mistryň světa z 2023. ČT Sport nabídne kompletní program a díky multipřenosům na ČT Sport Plus si vyberete disciplínu, která vás zajímá. Vojtěch Bernacký po 30 letech v České televizi odhaluje svůj recept na úspěch. Tréma vás umí pořádně nakopnout a přeměnit na zdroj energie. V podcastu Fokus se dělí o historky z olympijského Nagana a svoji zkušenost s psacími stroji i moderními živými vstupy přímo z mobilních telefonů. Posluchači se tak mohou těšit na nálož historie, humoru a skvělého vyprávění od jedné z ikon českého sportovního zpravodajství. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Radio B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česká republika uzavírá svůj generální konzulát v Hongkongu, jak oznámilo ministerstvo zahraničí, s platností k závěru letošního září. Agenda konzulátu bude převedena na velvyslanectví v Pekingu, což odráží změny v diplomatických aktivitách České republiky v regionu. Současně s tím ministerstvo připravuje otevření dalšího zastupitelského úřadu v Miami na začátku října. Češi neustále podporují Ukrajinu napadenou Ruskem a posílají finanční prostředky na různé sbírky. Organizace jako například Dárek pro Putina zaznamenávají rekordní příspěvky, ale varují před přílišným optimismem. I přes vojenské úspěchy na ruském území je situace na frontě náročná a podpora je nezbytná. Na Ještědu v Liberci byla vandalem poničena unikátní okna na vysílači a hotelu, která se v nejbližší době měnit nebudou. Liberecký kraj, vlastnící tuto památku, rozhodl o jejich odborné opravě, přičemž aktuálně se čeká na odhad nákladů na obnovu. Přesná částka zatím nebyla stanovena, nicméně opravy zajistí zachování původního designu oken. Adam Egert, 29-letý pachatel z Prahy, byl odsouzen k 18-letému trestu vězení za vraždu seniorky, kterou ubodal 16 ranami. Pražský vrchní soud zamítl jeho odvolání jako nedůvodné, čímž potvrdil původní rozsudek městského soudu. Rozsudek je nyní pravomocný a Egert stráví za mřížemi příštích 18 let. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: James Cameron se zdá být neochvějný ve své ambici pokračovat v příbězích ságou Pandora. Navzdory menšímu propadu u Avatar Oheň a popel v porovnání s předchozími díly. Režisér má již hotové scénáře pro Avatar 4 a Avatar 5 a čeká na schválení od Disney. Cameron také naznačuje své touhy po Avatar 6, což naznačuje jeho záměry až do 2026. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová etická komise České kariéry rozdávala tresty jako na běžícím pásu. Samuel Šigut z Karviné dostal stopku na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun za úpravu skóre a mlčení o nesrovnalostech. Jakub Elbel bude jen zírat na hru 3 měsíce z lavičky a David Látal se sice na hřiště vrátí po dvou, ale kamarádi už ho jistě varovali, že ostré starty jsou až v 2024. Francouzská média nemají slitování s fotbalisty Lyonu, kteří znehybnili na Letné při porážce od Sparty poměrem 1:2. Bezradná obrana a strach z porážky charakterizovaly jejich výkon, což fanoušky Olympik určitě nepotěšilo. Pokud chtějí v odvetě postoupit, musí výrazně zlepšit svůj herní styl, jinak se budou moci rozloučit s Ligou mistrů i v roce 2024. Mistrovství Evropy v atletice se odehrává od 10. do 16. srpna v Birmingham a mezi českými nominanty nechybí 52 atletů. Naše oštěpařská hvězda Jakub Vadlejch obhajuje titul a můžete se těšit na Lourdes Glorie Manuel, halovou mistryni světa z 2023. ČT Sport nabídne kompletní program a díky multipřenosům na ČT Sport Plus si vyberete disciplínu, která vás zajímá. Vojtěch Bernacký po 30 letech v České televizi odhaluje svůj recept na úspěch. Tréma vás umí pořádně nakopnout a přeměnit na zdroj energie. V podcastu Fokus se dělí o historky z olympijského Nagana a svoji zkušenost s psacími stroji i moderními živými vstupy přímo z mobilních telefonů. Posluchači se tak mohou těšit na nálož historie, humoru a skvělého vyprávění od jedné z ikon českého sportovního zpravodajství. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Radio Béčko. Radio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

Radio B.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Jeden z největších drum and bassový festival na světě se vrací k jezeru Most. A opět nabídne 3 dny nabité špičkovou elektronikou. Na několika scénách vystoupí Chase and Status, Pendulum Live, AMC, Camo and Crooked, Hybrid Minds, Netsky, Wilkinson, Delta Heavy, Coven nebo Friction a desítky dalších světových jmen. Let It Roll odstartuje ve čtvrtek 30. července a vyvrcholí v sobotu 1. srpna, kdy se Most promění v hlavní město drum and bassu a přivítá fanoušky z celé Evropy.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Užij si jamajské slunce na Bčku. Do what I believe. Let the world catch you. Do what I believe.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová etická komise ČSKRM rozdávala tresty jako na běžícím pásu. Samuel Šigut z Karviné dostal stopku na 16 měsíců a pokutu 80 tisíc korun za úpravu skóre a mlčení o nesrovnalostech. Jakub Elbel bude jen zírat na hru 3 měsíce z lavičky a David Látal se sice na hřiště vrátí po dvou, ale kamarádi už ho jistě varovali, že ostré starty jsou až v 2024. Francouzská média nemají slitování s fotbalisty Lyonu, kteří znehybnili na Letné při porážce od Sparty poměrem 1:2. Bezradná obrana a strach z porážky charakterizovaly jejich výkon, což fanoušky Olympic určitě nepotěšilo. Pokud chtějí v odvetě postoupit, musí výrazně zlepšit svůj herní styl, jinak se budou moci rozloučit s Ligou mistrů i v roce 2024. Mistrovství Evropy v atletice se odehrává od 10. do 16. srpna v Birmingham a mezi českými nominanty nechybí 52 atletů. Naše oštěpařská hvězda Jakub Vadlejch obhajuje titul a můžete se těšit na Lourdes Glorie Manuel, halovou mistryň světa z 2023. ČT Sport nabídne kompletní program a díky multipřenosům na ČT Sport Plus si vyberete disciplínu, která vás zajímá. Vojtěch Bernacký po 30 letech v České televizi odhaluje svůj recept na úspěch. Tréma vás umí pořádně nakopnout a přeměnit na zdroj energie. V podcastu Fokus se dělí o historky z olympijského Nagana a svoji zkušenost s psacími stroji i moderními živými vstupy přímo z mobilních telefonů. Posluchači se tak mohou těšit na nálož historie, humoru a skvělého vyprávění od jedné z ikon českého sportovního zpravodajství. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

subsidies too. No, no, no, no, no.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Tož dobrý večer, přátelé, soudruzi, kamarádi táborových ohňů, posloucháte Rádio B z Roudnice nad Labem a hodinový pořad plný metalu Horká kaše. Od mikráku se hlásí Mirek Fibiger. Dneska jsem začal, myslím, hodně z ostra, hnedka z kraje, to pro vás musel být hodně asi náročný poslech. Takhle drsnej metal asi hnedka z kraje jste nečekali. Hehehe. Pustil jsem tu hrůzu, aby bylo znát ten kontrast mezi dobrou hudbou a velmi špatnou hudbou. Malý vtípek nezaškodí, že? Takže zpátky do metalových vod. Kapela Mortal Sin, tu už jsem myslím někdy tady pouštěl, nicméně je potřeba se k ní vrátit, protože se znovu zaplať pámu dali dohromady. Teď vyráží na turné po své rodné Austrálii, pak se na léto přesunou do Evropy a myslím, že hrají u nás na Brutal Assault, což je skvělá věc. Čili jejich debutová deska Mayhemic Destruction a song Blood Dead Hatred z roku 1987. Skippy, Skippy je náš kamarád, holky, kluci, každý má Mortal Sin rád.

Tak dobrnkali Mortalsy, za mikrofonem Mel Gibson, myslím, Pivo nosil Skippy samozřejmě. Pro metalisty mladýho vzrůstu vádím, že Skippy byl takový klokán z televizního seriálu. Dál tu mám kapelku z těch raných thrash metalů, Nuclear Assault. V roce 1986 natočili debut Game Over. Kapela dones hraje a už to párkrát tuším byla na festivalech. Dominantní je dost úřvaný zpěv, kvůli kterému to nikdy nevydržím posouvat příliš dlouho, protože to mě po půl hodince začne trošku srát, ale je to kvalitní nasraný metal, takže za mě super. Nuclear Assault se chystá na Assault. Go!

Dim, nukleární asalt teďkon doskákali. A na mě dneska z ničeho nic vykoukla, pro mě úplně neznámá kapela Evil, o který fakt v tuhle chvíli bohužel nic nevím. Určitě mi to napíšete do komentů někam. Skladba se jmenuje Uvnitř hrobu, je z roku 2009. A zjistil jsem prostě, že se mi to zvukově i hráčsky dost líbí. Tak bacha vole, pouštím to jo, teď.

Obsahej se do Brandýsa, obsahej se do Brandýsa. To byly Evil, pro mě úplně neznámá kapela. Mrknu se s váma teď na dvě dema velkých kapel. Úplně první snímky našli do studia a natočili svoje první slavné desky. První demo snímek a skladba Alone in the Dark od Testament. Před vydáním té desky slavný Legacy z roku 87. Zpívá tam ještě tenkrát hlas Exodusu Steve Zetrozouza, raritka, go.

Tak to byly testy a la testamenti. A teď pustím demáč velkých Megadeth před vydáním debutu Killing Is My Business. Je to skladba Love It To Death. Příjemný poslech.

Wow, tak to byl sám Mustang, ty bogo. Velký Metallica fanoušek, pan Mustaine, na demo Megadeth z roku 1985. A protože největší česká thrash metalová hvězda naší republiky, kapela Exorcisfobia, vydává novou desku a vylezl už první single, tak je samozřejmostí, že ho pouštím. Skladba Neurosis Unbound, tak se všichni userte, je tady Exorcisfobia. Jestli ji najdu, už ji mám.

Takže to byly Exorcist Phobia, jejich nový single. Myslím, že slyšíte, že se opět vrátili ke svým milovaným Vojvod, a to nejenom hudebním zaměřením, ale i obalem desky, co jsem tak viděl, a údajně, ne údajně, ale opravdu jim to kreslil některý přímo z muzikantů Vojvodu. Spolupráce navázali po jejím koncertu v pražském klubu Cross, kde společně hráli, a tam už se na této spolupráci domluvili. Takže to bude taková zaplať pámu česká vojvodňácká deska, zaplať pámu za to. Vydali taky novou desku Američani, Metal Church, nová deska. Největší perlou ohledně týhle nový desky je, že na ní hraje na baskytaru David Ellefson, vyhozivší se z kapely Megadeth, hraje kde se dá v každý kapele druhý, aby zapomněl na Megadeth. Dokonce nedávno jsem poslouchal jeho rozhovor pro nějaký americký rádio, kde se optali na jeho názor na novou desku Megadeth. No, asi nejkratšíma slovama to zhodnotil, že to je jako dobrá nová deska solová Davida Ellefsona, ale že to v podstatě neposlouchá a tak dále. Takže dáme si ty nový Metal Church. Metal Church, Brainwash Game, go!

Tak, to byly český trahýr, výborně, výborně. Jsem opravdu zvědavý, kam se s tímhle druhem muziky chtějí drápat. Nicméně jim držím palce. Dalšího na paškál tu máme pro změnu Masters Hammer a jejich nový single. Jejich nový single Karneval, jejich nový videoklip k tomu mají a jedou a jedou a jedou. A je to opravdu něco mezi black metalem a diskem, je to velmi, velmi zvláštní, posuďte sami.

No, já mám tedy, já jsem teda radši, když Franta se věnuje tomu black metalu, který prostě umí nejvíc a nejlíp na světě. Tohle nepřenechám Fajnšmek Krum a že jich je spousta. Nová deska Sodom vyšla, nový single Silence is Consent, blablabla. Oproti Destruction, který prostě jedou ve čtyřech a je to prostě pecka, ty Sodom se vracejí úplně někde k první desce, kdy to ještě nebylo úplně fajn a jedou podle toho vzoru. Těžko říct, nicméně nový single Silence to koncert pouštím.

Tak to byly Sodom, Sodom se svým novým singlem Silence in No Consent. Vlastně to byl slušný nářez a jako asi je to v pohodě. Teď se vrátím ke klasiku Motorhead. Motorhead

0: v období její desky Bastard, asi z roku 93, tuším, skladba Lost in the Ozone, kterou jsem s jednou kapelkou hrál za Škopkama, a takže jsem bytostně cítil, jak je to silná věc prostě. Tenhle song pustě mám živák z roku 93 ze Švédska. Motorhead, Lost in the Ozone.
1: This one is a nice love song. I said it's not love song, it's not being fucking abandoned.
2: It's not a bastard.
1: A bastard. It's not another kind of bastard. There are lots of different kinds of bastard. You probably meet them in your life. Not every one of them. I am just keep catching on these strings, right? The sun is going west in the Arizona.

Tak to byl film pro pamětníky, kapela Motorhead. A na závěr, asi to tak přesně vyjde, si dáme úplně novou desku, úplně novou písničku geniální kapely z 80. let, Crimson Glory. Nová deska po, já nevím, asi minimálně 20 letech, velký návrat, koncerty naplánovaný, tuším, že i Evropa. A tím já se s váma rozloučím. Za dva týdny se těším moc na rádiu B, na rádiu B. Mirek Fibiger, pouši zabořenej v horký kaši. Mějte se krásně, dobrou noc.

Jo, ahoj, ahoj, kluci a holky, jak se máte? Posloucháte Radio B a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem. Je to tady, naladili jste si Black Eye Top. Tak jak to jde? Mám pro vás velice pozitivní zprávu. A to je to, že venku je vedro a tady bude ještě víc. Proč? Protože budeme tančit. Funky, soul, jazz, rock and roll, Mr. Hip Hop, no prostě bude to exkluzivní. Tak co vy na to?

Tak co, jste připravený lidičky? Mimko, ty to pěkně bublá. Říkám hurá. Bude to salvička, bude to palvička. A bude vám to moc chutnat. Black Eye to právě začíná. The Funk Soul Brada. Rak, rak, rak, rak, rak, rak, rak, The Funk Soul Brada. No a na začátek, jako vždycky, dáme si nějakou funkovou záležitost, protože tenhle ten pořad, ten je vždycky funk, funk, funky. No tak pojďme na to, voleme na max. Jedem, Radio B.

wow, dělám z vás Janky, protože jsme funky. A že jste nám věrní, hraju pro vás Věci černý, Swing Mambo Jive. Dozněla pecka Fury Soul Live. A já mám chuť na pořádný swingčík. A že jsou to věci macatý, zazní taky léta 20. Takže pokračujeme dál. Dámy, pánové, vytáhněte repráky. A posolte to pěkně sousedům, protože je to takový, jaký to je. Maxwell Street Moonshine na Radio B. No tak pojďme na to, mám vás rád.

trapa, wow, žádný trapas, dobrá hudba hraje vždycky na hlas a já říkám, hey man, přichází Little Richard Wayne Pennyman, no jasně, přichází Mr. Rock'n'Roll, možná ne král, ale rozhodně architekt, tak pojď na to, Richarde, get rhythm, wow!

tak, Telepán, to je borec, zazněl do éteru Prima Rockets, thank you, no tak jo, klepity klap, na řadě je také Mr. Rap, dámy a pánové, přidáme si možná trochu kytárku a řekneme si do rytmu svoje názory, pojďme na to, dámy a pánové, máme tady 14 minutu našeho pořadu a doufám, že se vám to líbí, protože já jsem tady s váma, kdo mě nezná, ten mě brzo pozná, wow, King B, přesně tak, král včelka, Tatra u Bíbora, jdeme na to, dámy a pánové, takže jo, zase volme doprava, jako vždycky, jsem tady s váma, jsem tady pro vás, pojďme, budeme rapovat.

pam, padam, pam. Hej, celý se klepou v rytmu rapu na pana King B. Oho, kdo to ví, kdo mi odpoví, jaká tady pecka zase nastane. Přichází na řadu trošičku nudžezový muziky. Máme tady 19. minutu našeho programu a doufám, že tančíte. I když je vedro, nám je to úplně jedno. Stále svítí duo a my paříme. Oho, v rytmu New Jazz. Master T, Soul Jazz Experience. Posloucháte Radio B a Black Eyed Top. U Mike'u je bílý muž s černým srdcem, MC Mark.

funky, funky. Groovy, groovy, jazzy, funky, ho, no jasně, ať je to new jazz nebo jazz rapová muzika, sousedi se hroutějí, protože se v rytmu kroutějí, skáčou, breakujou v rytmu jančí, prej poprvý Black Antop svačí, a ty tu s nám, kámo, buď, a popřeju vám dobrou chuť, dámy a pánové, máme tady 90. léta, já mám chuť na nějakou dancovou záležitost, co vy na to, DJ Chad Jackson, no, už jsme si něco od něj hráli, no jasně, hráli jsme si pecku You the Drummer Get Wicked a tohle to je další pecka z roku 1990. A pak postupně půjdeme na 80, 70, 60, 50 a pak zase zpátky nahoru a dolů. Jedeme dál, jedeme na plípecky. Tak co mu říkáte? Vy moje kecky, jsem tu pro vás. Tak jde na to.

Pa, hole, tak tohle to vysílání není úplně pro normální lidi. Já doufám, že i vy nejste normální, protože tenhle ten pořad doprovázen je pořádným zjevem. Provedu vás černým světem, máme tady hudby plno. Paří, Praha, Ústí, Brno, to je ono. Oh, tak si tady šprýmuju, do majku si rýmuju. MC Marky je nám hraj, další pecku, You Are So Fine. Takže to znamená, že si dáme nějakou pecku ve stylu 80. let. Takže New Jack Swing. Tak jo, líčky jako Bobby Brown nebo Janet Jackson, mám to rád. Jsme v 80. letech a vy jste tady s náma a paříme spolu. Krásný dobrý den, ráno nebo večer, jdeme na to.

come on, New Jack Swing, yeah, yeah, New Jack Swing, oh, ladies and gentlemen, druhá polovina 80. let, oh, takže to mám rád, je rozhodně lepší než ta první polovina 80. let, slunce svítí, tak trochu je vedro, vytáhnu vědro, žvíkám si Pedro, pokračujeme dál, další představitel, a už jsem o něm mluvil, Bobby Brown, a vybírám se soundtracku Ghostbusters 2, ty chlapci, kteří běhají po New Yorku a bojují proti vošklýmu v obrazu. No jasně, Vigo, Vigo, Vigo. Jedeme dál. We are back. Bobby Brown. Pick

tarárán. Hele, nevím jak vy, ale já tam prostě slyším věst gladiátoru od Jula a Fučíka. Ho, jedeme dál. Když píšu svoje řádky, křičím lidi, my jsme zpátky. We are back. Kind of up, přidám chlebíček, přijde další bobíček. Žádný bobíček, ale Bobby Thurston a jeho pecka. Check out the groove. A to znamená, že pomalu, ale jistě začínáme opět funkovat. Já jsem teda funky Ford. A doufám, že i vy.

Tak jak se vám to líbí, právě jsme pohřeli hranici 80. let a říkám uuuuhuf, ať je gruuuhuf, ať je celá planeta jménem Aretha, miluju barevný hadry brejle, klidně si řekni, ejhle, tohle to fakt není normální, jo, a já říkám, jo, tohle je normální, přikáže totiž Francis McGee, Delirium 1977, to znamená opět další soul jazzová, nebo řekme soul funková záležitost trošičku disco music. Tak jo, já jsem MC Marky.

No tak co, lidičky, já vám něco povím. Tleskej, tancuj, buď klidně blázen. Do uší ti proudí pozitivní lázeň. Užijme si klidu super léta. Hraju ti tu hudbu Geta. Black, black, black, haha. I když jsem bílej, ať mi lidi nadávaj, ať si třeba kvílej, protože teď jsme v 70. letech. Jestli tohle to byl Francie, McG, přichází Battistype Band, a to znamená, že jsme v roce 1978 a stále to šlape, stále to jede. Mně se líbí, jak tyhle ty pecky jsou docela dlouhý, naproti třeba Maltown Music, která tam byla předtím, byla nějakých 15 let dřív, tam byly čistě dvouminutové věci. No, tak si užijeme další věcičku, jdeme na to.

No tak co, kluci a holky, tak co tomu říkáte? Horší se nám zvuk a to je vážně fuk. Nečum na mě jako puk. Koukej pařit na parketu zářit, safra. Kalhoty do zvonu, na hlavách afra, dámy a pánové, je to tady. Už vám pustím 60. léta, tyhle ty mám vůbec nejradši.

No tak co se, jak se vám to líbí? Já mám prostě rád tyhle ty 60. let a funky nasou pro všechny posluchače rádia B. A říkám, oh yeah, tleskáme na druhou, špatný věci rád se tady nebudou. Ve městě nový šerif, ale taky nová holka, brand new girl. Hoho, já jsem funky, funky man. A vy jste funky lidičky, jo.

Ho, jo, všem se líbí hezký holky. A žádný okolky, ať jsou to Češky, Němky nebo Polky. You are wasting my time. Zbytečně vás nebudu obírat o čas. Přichází totiž další funky nářez od Billy Garnera. To je top.

Prostě stále jste tady na Rádio B, od Majku se hlásí MC Marek a tohle je Černej hrnek a že v něm dobře vaříme, ve vedru se paříme, dámy a pánové, druhá polovina našeho programu je tady a my ještě stále jsme v 60. letech, ovšem pozor, jednou nohou v 50. Black, jsem tady.

ta, no jo, no jasně, The Champs, 50. léta, hej milá, tančíš jako víla, muž za to víno nebo tequila, a že si jí dost vypílá, no to je teda síla, je nám MC, je nám hrej, hrej mi, přichází totiž

Wow, wow, wow, wow, a já říkám jo, Danny Boy, rock and roll, žádný keci, sladký věci, přicházíme dál, stále 50. léta na Radio B, sweet thing, oh, takže jo, a za chvíli tady bude Rhythm and Bull, a pak taky Mr. Swing, roztančíme ring, pojďme na to, tleskáme na druhou a tančíme spolu.

to jsme se dostali do doby, kdy se ženský uměli vážně pěkně oblíkat a autáky měli chromovaný nárazníky. Jo, a jestli přichází další věc, tak strapněte svýho miláčka za ruku, protože on to vyžaduje. Hold me baby, hold me baby, na Radio B.

Třicáka má to tady zavání, náš co tě nepálí, jako malé kotě, co spalo v bodě, dámy a pánové, pokračujeme dál v našem pořadu, já se mám chuť teď si dát ještě něco trošičku pro intelektuály, to znamená, že si dáme ještě trošičku jazzu, jazzu, pokračujeme dál, aby jsme pak otočili čepici a budeme si taky rapovat.

jazz, stále to mám rád a stále to tady frčí. Hrajeme funky, soul, jazz and rock and roll a jak jsem slíbil, na řadu přichází rapový páni. Kousla mě snad mamba, že přichází Lil Samba.

právě posloucháte skvělý rádio a já vám tady servíruju to nejlepší z černý hudby za poslední 120 let. Přesně tak. Já jsem MC Marky, ten, co má rád pivopárky a tohle hudbu prostě miluje. Ať si makač nebo flink, tohle byl Ugly Duckling a jich rapping. A já vám pustím naši černou sestru Queen Latifah, single Nature of the Sista. To znamená něco rychlejšího, ale je to stále hip-hop music.

Sister Queen Latifah, v našem skvělém pořadu další pecka chutná k jídlu. Odej se rapu, rýmu a beatu, koukej tančit, koukej skákat, nebudeš se flákat a něco kdákat, hip-hop music, te bude vždycky lákat. Jedeme dál, dámy a pánové, tak se mi zdá, že jsme pomalu jistě se opět dostali do 90. let. Ještě si dáme jednu rapovou pecku a pak půjdeme zase v rytmu modern funky music, Stone Funk.

No tak co, ladies and gentlemen, zdravím boháči z Spodinu. Máme ještě půl hodinu a já míchám dobrůdku, hudební pochoutku pro vás, pro všechny. A když jsem slíbil, že budeme hrát stále moderní funky, tak splním svůj slib. Get all drunk, oh, time warp. Oh, je to tak, klepity klap.

Jo, haha, pravidelná show ve středu. Pozdravuj manželku, dědy i dědu, manželku i dědu. Řekni mu dědečku na Bčku. Je hudba top. Hraju rock and roll, funky hip hop a taky černý pop. Jedeme stále dál, protože máme posledních 20 minut. To nás ovšem nelimituje. Vy jste tady s námi a jsem tady pro vás. Oho. Buďte černý, našemu rádu věrný.

Ahoj, tak tohle to je Black Eye, to v normálu nenormální, buďme neformální, je to tak, že nám ujel vlak, co a jak, kámo, piješ mi krev, pustím ti teda KLF, to znamená pěkná jízda z 90. let, je to disco, nebo je to techno, nebo co to vlastně je, rozhodně je to dobrá muzika, která sem patří, dlouho jsme si to nedali, tak pojďme, nasedneme do toho vlaku a pojedeme do další stanice, máme totiž ještě 15 minut.

Wow, wow, no tak co vy na to? Po tom šíleným nářezu jsme se pěkně odpočinuli, moře, moře, Black Eintop, tak se dobře nad Lábnem vysíláme z Roudnice nad Labem a já mám ještě chuť si dát takovouhle pohodičku a možná to tím vlastně dojedeme. Přichází Cosimo and the Hot Coals, so Jet Black Blues.

Da-da. Jo, má to velký plus, že hrajou i blues a že nám to tu doladí prýma věci pomalý, který snad nikomu nevadí. Dámy a pánové, máme tady poslední 6 minut a já jsem si vybral další pomalou věc. Oh, Jackie Wilson.

Wow, takže maltánová záležitost. Já vám něco musím říct. Málo kdy hrajeme tuhletu pomalou muziku, ale život je změna. Psala mi to nějaká teta, že pomalý věci hrála taky James Etta. No jistě, at last. A bude to tak jedna z našich posledních záležitostí dnešního večera, rána nebo dne. Takže dámy a pánové, díky za to, že jste poslouchali tuhletu skvělou show. Tohle skvělý rádio, od mikrofonu se hlásí MC Marky. A tohle to byl Black Eyed Top. Za 14 dní nasledanou, zůstaňte nám věrní.

Rádio Béčko. Béčko. Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz